Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno vám všem. Stereofonik, to je nádherná muzika, velmi příjemná do ranního probouzení se. Vidíme vás úplně, že už si dáváte tu svoji první kávu, ranní kávu, a s námi společně s rádiem Hej, hraní Ether, hraní Proud, který vám přiváší také stavební holding Enteria Pardubice.

Dámy a pánové, tohle úžasná formace a sestava, legendární sestava Whitesnake odstartovala, dá se říct, ranní proud, krátce po celé po šesté. My se podíváme na počasí, budeme sledovat také silnici a dneska dorazí Honza Riddle.

0: Rádio Hey.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme za přehled počasí na dnešní den. Každopádně krátce po čtvrt frčíme dál do muziky. Pearl Jam.

Dámy a pánové, těsně před půl sedmou, v dobrém ránu, v ranním eteru, v ranním proudu, na vlnách a frekvencích rádia Hej a německá produkce Udo. Hned za nimi ale ACDC a my se blížíme k půl sedmé.

slátnutá Gamarej. Vy nás zdravíte z Třebechovic pod Orebem, kde trávíte svoji dovolenou. Ano, je úplně jasné, že počasí není úplně ideální, ale vy nám píšete, snídáme, máme dobrou kávu s vaším ranním éterem, ranním proudem, děkujeme za to. I když prší, máme pláštěnky a vyrážíme na túru, no tak zvednutý palec, co jiného.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Je to tak, je to tady, krátce po celé půl sedmé raní a vaše vstávání společně s naším ranním éterem, ranní směnou, ranním proudem, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice. To je také Enteria hokejová hala, anebo H-Centrum, sportovní relax v Pardubicích.

0: slábnutá zestava Nightwish, 7:45. Lenka je tady, aktuálně obloha počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Lence děkujeme, jak říká Karel, za oblohu, každopádně ne tu, která se dává k obědu, ale každopádně tu, kterou sledujeme nad sebou. A nicméně další skvělá muzika, pojďme na to!

Úžasná muzika, těsně před půl osmou, v dobrém ránu, v ranním proudu, v ranním eteru, jak chcete. Do České republiky frekvence Rádia Hej se k vám dostávají každý všední den. A nejenom každý všední den, ale každý den. A za to jsme rádi, že nás posloucháte, vnímáte. A vnímáte také to, že se blíží koncert k 25 letům kapely Traktor v Hořicích. My si o tom budeme i zítra povídat s Pavlem Balkem, bicákem, bubeníkem, manažerem této party už krátce po 8 hodině raní. Takže buďte s námi, no a my si je teďka dáváme samozřejmě v éteru, koho jiného než Traktor a Amygdala.

nádherný text, úžasná muzika. Kapela Koda. Do téhle skvělé muziky přichází také Honza Riedl, ale uvidíme, jaký bude signál z terénu.

0: Martin Uxa a spol. Kapela Koda za námi, před námi Honza Riedl, tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic České republiky. Honzo, slyšíme se?
1: Slyšíme se, já si myslím, že ten signál jsem nakonec našel velmi dobrý, přeji vám všem krásně dobré ráno.
0: Krásně je vidět, že jste i praxi reportér, že prostě to znáte, kam se schovat před větrem, nebo prostě najít si ten správný signál, to správné místo. Honzo, každopádně z toho místa teď, kde jste, můžete nám možná popsat, kde se nacházíte, v jakém prostoru?
1: No teď koukám, tady stojím na nějakém šutru, přede mnou je tráva. Já si myslím, že asi jsem mimo kancelář. Ale pokud jde o to, jaký já jsem reportér, tak to si živě pamatuju, když byla jugoslávská válka, jezdil jsem tam jako válečný reportér, tak jsem jednou stál takhle za rohem baráku, myslel jsem si, že špatně vidím, chtěl jsem popoběhnout, vyhlíd jsem si takovej ten anteníček na elektriku, jsem si říkal, to je docela dobrý, pak to zapískalo, tak jsem se schoval, bouchlo to, no a když jsem se podíval, tak ten anteníček ten byl v troskách. To jsem si říkal, že to nejsem teda jako opravdu dobrý reportér s dobrým odhadem, ale pojďme na dopravu. Podstatně myslím si, že lepší než nějaký váleční vzpomínky. Hmm. V tuhle chvíli máme, myslím si, že klasiku, kde si vzpomenete, to znamená trošku něco před Brnem z jedné z druhé strany, tam je nějakých 10-15 minut. Potom máme docela nepříjemný v tuhle chvíli kvůli nehodě dojezd D6, to je od Karlových Varů do Prahy. Tam je zdržení kolem 10-15, myslím si, že to budeme brzo odstraňovat.
0: Ano.
1: Kde je trošku husto, tak to je klasika dojezd od Berouna Plzně 5 na Pražský okruh, ale je to jenom dopravou. Tam není nic, co by stálo v cestě. Ano. Naopak, dramaticky, je to úplně přesně na opačné straně Praze, D10 u Staré Boleslavy u Brandejsa, tak tam je nehoda, nemám o ní bližší informace, takže neřeknu žádný drep, ale snad by mělo jít jenom v oplech, ale v každém případě v tuhle chvíli se tam opravdu snaží dojet do Prahy taková spousta řidičů, že tam rychle narůstá zdržení a kolona. Před ještě pár minutama jsme hlásili z našeho Národního dopravního informačního centra nějakých 10 minut. V tuhle chvíli už je to kolem 20, takže opravdu tam to jde rychle. Vypadá to na chvilku opravdu jako tajnici, ale nechci strašit. Doufám, že to bude brzy lepší.
0: Výborně, no tak máme vyčerpáno asi, jak poznávám podle klesnutí, úplně hlasu, jako tentokrát Honza klesl úplně, tak jako do tečky a je ticho. Ale hele, jako Honzo, mě skutečně někdy bychom si mohli dát takový blok o reportéřině vlastně v té válečné zóně, to není vůbec žádná sranda, jako být reportérem na zónách nebo vůbec prostorách, kde padají nějaké, já nevím, prostě munice a tak dále, a v tom dělat nějaké živé přenosy nebo stupy nebo cokoliv jiného, to vůbec není jednoduché a tam skutečně mám k tomu respekt. Takže se někdy o tom klidně můžeme pobavit. Honzo, jestli už nemáme nic, třeba jenom chlebíček.
1: Máme velikánské poděkování za trpělivost, i když těch telefonátů, SMSek a reakcí bylo poměrně dost. My jsme upravovali silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, protože tam stavíme, že jo, dálnici.
0: Ano, víme.
1: Vypadá to, že bychom opravdu fakt jako i tady ten úsek mohli v předstihu už letos někdy na Vánoce dát do provozu, ale to si budeme ještě potvrzovat, počítám tak někdy v průběhu listopadu. Nicméně tam právě kvůli stavbě jsme měli takový bypásek. Teďka, protože tam stavíme krásnou, vysokou, takovou odvážnou estakádu, tak tam teďka budeme převádět dopravu zpátky na původní asfalt. Nicméně ten jsme nejdřív museli opravit. No prostě bylo to tam takový komplikovaný, nebudu kličkovat. My jsme tam prostě na tu 35, což a teď si myslíte, že jsem úplně se zbláznil. My jsme tam dali kyvadlo na pár dní. To samozřejmě tam dělalo strašně zlé, protože tam je strašně silná doprava, tam jezdí nějakých 16-18 tisíc, plus samozřejmě obrovský podíl nákladňáků, protože ta severní trasa už nasává opravdu hodně té nákladní trasy. No hele, včera v 5 jsme skončili. To je ta dobrá zpráva, kterou jsem chtěl na vás vypustit dneska, že opravdu pokud jde o 35 a už tam stavebně nic tady na té trase tak dramatického dělat nebudem, to znamená opravdu ničeho se nebojte, v tuhle chvíli 35 i v té Zašové je úplně volná, můžete jí projet. A už v tuhle chvíli se začíná vyplácet opravdu jezdit tu severní trasu, když pojedete například do Ostravy, no nebo do Olomouce, nebo něco
0: takového. To je úžasné.
1: Tak už vůbec nefičte tu D1 a šup na tu 35, jste tam hned, je to příjemný, je to pohodlný. A příští rok touhle dobou už pojedeme jedním vrzem, čistě po dálnici, bez jakéhokoliv omezení až do Svitav. Hele, to zní opravdu jako
0: to je úžasné. A my jsme vlastně tuhle tu trasu, kterou jsme zmínili, nebo kterou jste vlastně tenkrát otevřel, tak my jsme ji zmiňovali informativně i přímo tam vlastně v prostorách té trasy a tak dále. My jsme tam dávali informace, my jsme to sledovali skutečně a dá se říct až do této chvíle a stále to ještě sledujeme, protože ten provoz se tam obnovil, je to úplně úžasný. A kam to až až směřuje, teď jste to s námi vlastně zvýraznil. Takže Honzo, ano, i my jsme reagovali na vysoké mýto, obchvat a tak dále, až na ty Svitavy a všude možně okolo, kam se řidiči můžou teď už dostat a je to pohodlné. A hlavně se to vytáhlo z toho centra města vysokého mýta, kde byl skutečně zátěžový problém a to centrum tam trpělo tím, až k tomu ty semafory, takže tam to bylo skutečně velmi nehezké, nepěkné. Nicméně já zase můžu říct, že pěkný byl náš briefing. Honzo, je to vždycky velmi příjemný a já se těším na ten další.
1: Já si vždycky krásně začnu den. Jezděte opatrně kolečkama dolů, užijte zbytek léta, když se kouknu na sebe, jsou tam takový jenom roztrhaný ciráty, jinak krásný modrý nebe, no prostě pohodička. Užívejte života.
0: Emoce na závěr, Honzo Rýdl, děkujeme, mějte se.

zapletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

to stále, tam máme skalní fandy. A píšete z Nových Hradu, Milane, zaspíváme si, dáme si něco ke zpěvu, no tak hele, Olda Zíla, je to jasný. A pak vám tam nasadím ještě jednu.

0: Rock for you.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Kořicích. Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Bylo 8 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Ještě můžete? Takže turbo a všem krásným dívkám!
8: Ano, přátelé, dámy a pánové, protože jsem vám to slíbil a slíbil jsem ještě jednu live, tak pojďme na to a pojďte s námi společně, ať už máte v ruce cokoliv.
9: Jdeme!

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Rádio Hey.

Další bezvadná úžasná muzika Symfonete, melodičtí Symfonete. Jihlava nám ale hlásí v tomto okamžiku také dopravní nehodu. Havlíčkova ulice, pozor, dopravní nehoda vozidel. A já sleduju ještě další hlavní tahy. A například nehoda D1, 207 km, taktéž dopravní nehoda.

0: pojďme na ledovou plochu. Čistým kontem díky 34 úspěšným zákrokům přispěl brankář Marek Mazanec k vítězství hokejistů Třince na ledě Karlových Varů 2-0. V úvodním utkání nové sezóny extraligy po 35-letého chovance od Chovance Písku to byla 32. nula v kariéře. V nejvyšší soutěži v rozhovoru s novináři uvedl, že se ale soustředí na startu sezóny více na to, aby jeho forma postupně gradovala. Každopádně rozebereme detaily zítra s Paulem Hrinkem.
1: Time, rock for you.

Pokud s námi, přátelé, dámy a pánové, sledujete časomíru, tak Metallica nás nádherně doprovodila ke skoro 8:45. Tuhle metalovou show ještě podrží s vámi společně Judas.

Jak se říká, jsme skoro tam, 9 za 8 bojových minutek, Megadeth za námi, před námi ještě Stratovarius a na nás také čeká krátce po celé Petr Martinák.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Je to takhle, je to tady, jdeme do poslední části, finálová část. Rádio Hej, Hraní Éter, který vám přináší stavební holding. Ten

Česká sestava Grupa Bonfire, Německo, ano, desátá skoro minuta, po celé po deváté, raní. Raní jeter s vámi, raní proud taktéž, raní směna také. Dynasty, to je muzika, kterou nabídnu už za okamžik, a pozor, 25. kilometr D1, směr Praha, dopravní nehoda.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme ještě Slash z muziky.

0: Luděk už netrpělivě čeká a říká: Milane, Milane, je mi tady strašná zima, už potřebuju. Luďku, vydrž, půjdem. Tak, je to tady. Luďo, počasí nás bude zajímat, pojď na to.
1: No tak, já, vážení přátelé, asi takhle. Počasí v druhé polovině září prozrazuje nastupující podzim. Říká se, září na léto přišlo stáří, že? Proto, přátelé, rozlučme se, prosím, důstojně se starým umírajícím létem. Mnohým z nás léto přineslo radost a potěšení. A proto, přátelé, povstaňte a půl minutou ticha uctěme staré odcházející léto.
0: Jo, tak to bylo úžasný. Luďo, děkujeme. Každopádně Ringo na nás čeká ze zahraničí a s informacemi. Ringo, pojď na to.
1: Milane, prosím tě, ty už jsi určitě netrpělivý, co jsem zase zažil, co jsem zjistil. Prosím tě, já jsem byl v Mongolsku, konkrétně teda jsem byl v Ulan-Bátaru a po strasti plné dobrodružné cestě jsem až doma, Milane, objevil normálně filcky. Český muňky, zajímavostí je, že tyhle ty filsky jsou přesnější než hodinky. Ty jdou na chlup. Pro rádio, hej, naprosto skvělý, Ringo.
0: Ringo, děkujeme za informaci ze zahraničí, samozřejmě, že nesmíme vynechat ani Vysočinu. No, nemyslím Salá, myslím jako kraj, region Vysočina. Miloši, pojďme na sport.
2: Ano, ano, Milane, na Vysočině se opět sportovalo, a to v netradičních sportovních disciplínách. Za zmínku stojí typická česká disciplína skok do zeči. Medaile se rozdávaly hlavně v poslanecké sněmovně. Další disciplínou překážkový běh českým úřadem. Občanka, formulář, tři přepážky a závěrečný sprint pro chybějící razítko. Jo? No, já jsem také soutěžil, a to v disciplíně hot bonmotem do dálky. Vyhrává ten, jehož bonmot doletí nejdále do médií, a když už jsem u toho bonmotu, rozloučím se s vámi. Depresi mi navždy zničila, ranní show Milana Krčila. Jo?
0: Tak to je nádherné, Miloši, moc děkujeme, zdravíme na Vysočinu a budeme se těšit samozřejmě na další pořad. A pozor, ten už bude jubilejní, krajánci, buďte s námi a buďte nám věrní. Děkujeme, Miloši, moc díky.

švýcarská parta, legendární parta Krokus. 1.40 je tady, to značí jedno jediné, že budeme předávat za okamžik také mluvené slovo, ale samozřejmě i éter do Opavy, Aleš Konopka by tam měl být.

ve finále úžasný Ozzy Osbourne. Co dodat lepšího? Ještě dáme Motorhead, protože nám pár minutek zbývá. Ale je ten čas, kdy se také budeme loučit a těšit se na vás zase zítra po 6. raní. Ahoj!

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.

0: připoutej se.
1: Hey Radio CZ.
2: Dobré dopoledne všem, co právě poslouchají Hey Radio, přeje z opavského studia Aleš Konopka, střídajíc v našem éteru Milana Krčila, kterého zdravíme do Pardubic a děkujeme a těšíme se na další ranní jízdu. Kamarádi, jestli už jste dnes stihli kafe, tak vám gratuluju. Jestli ne, tak klid, nevadí, my jsme tu totiž od toho, abychom vás dostali do té správné provozní teploty. I bez kafe. Je 10 hodin a 5 minut, což znamená, že dopoledne je oficiálně v plném proudu. Někteří z vás už makají, někteří se tváří, že makají. No a někteří jsou dokonce ještě v nočním úboru, že jo. No, pro vás všechny je tady pro zpříjemnění dopoledne parádní Big Beatová muzika, dobrá nálada, pár zajímavostí a samozřejmě moje hlasová přítomnost, které se zbavíte až dnešní pravé poledne. Takže přátelé, přidejte na tranďáku volume, narovnejte záda, pokud sedíte v práci, tak aspoň předstírejte před ostatními, že jste třeba právě teď něco důležitého vyřešili.
3: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio Hej.
2: A jedeme živě. Life is life. Život je život. Opus.

Balboa. Jen vám chci říct, že Kash Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Highway to Hell. Dálnice do pekla. ACDC, pochopitelně. No přátelé, tak dneska má být krásně, má být teplo. Já už to vím a vám to právě teď sdělí Lenka. Přesněji řečeno, je tady předpověď počasí.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko, paráda, tak určitě toho, přátelé, dneska využijte toho teplého počasí a zajděte někam ven. No a co se týče muziky, tak za chviličku Within Temptation nebo Sonáta Arktika je připravena a taky tady vidím v playlistu T-Rex, tak co se týče muziky, máte se na co těšit a užijte si to a naplno.
2: Hej, hej! Radio Hey, perfektná muzika.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej
2: a nikdy taky pařej.

0: a gong. T-Rex na rádiu, hej. Přátelé, tak to chce kuráž, nebo být blázen, nevím sám, řekl bych vám, ale fakt nevím, no posoudíte teď sami. Australská atletka Joanna Vietřik během závodu Women's Pro na Hyrox v Pekingu, což je halový závod, který kombinuje běh a funkční fitness, údajně utrpěla náhlou inkontinenci kvůli extrémní fyzické zátěži. Prostě a jednoduše řečeno slušně měla silný průjem. I přesto závod dokončila a vyhrála. Personál z Hyrox China následně uzavřeli dráhy, odstranili kontaminované vybavení, vydezinfikovali prostor a vyměnili koberce. Po závodě Vietřik sdílela selfiečko z nemocnice se zprávou respekt nebo šílenost. No, přátelé, já myslím, že spíše šílenost, ale budiš, sport už je asi takový, nerozumím tomu. Každopádně jsem si uvědomil, když mě to taky jednou takhle venku potkalo, tak jsem taky letěl na záchod jako Vietřik.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej. Jenej.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Máme 10:45 a v našem dopoledním éteru je nyní čas pro informace z dopravy. Pro naše posluchačstvo za volantem přichází Vlaďka.
1: Dopravní expres.
2: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě v dopravním omezení na 25. kilometru počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde budete v koloně popojíždět mezi 27. až 22. kilometrem okolo 20 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně pojíždět více než půl hodiny. A porouchané nákladní vozidlo blokující pravý jízdní pruh nepřehlédněte na dálnici D2 na 29. kilometru ve směru na Bratislavu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.
3: Ahoj, rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
4: Haló, je tam někdo?
5: Radio Hey hledá nového moderátora.
6: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
7: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
8: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí Rádiem Hej. Rádio Hej.
9: Rádio Hej.
8: Je nej.

0: Kdo by nepoznal kapelu Kabát a jejich Šaman? Tak jsme v poslední hodince dnešního dopoledního éteru. Přátelé a kamarádi, já nevím, co to dnes byla za noc, ale já vůbec nemohl spát. Dneska se cítím jak po flámu, ale stejně vtipnou ženušku mám. Jak jsem v noci nemohl spát a točil jsem se v posteli jak sele na grilu, vzbudila se manželka a poradila mi, abych počítal ovečky, a já na to, že to na mě vůbec nezabírá. Tak počítej flašky piva, co si v životě vypil, řekla. Já už do rána nezabral, přátelé.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej, radio, CZ.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na západě postupně až zataženo. Od západu odpoledne místy přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 18 a foukat bude většinou slabý až mírný vítr jižních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

Je nad slunce jasné, že naše vysílání poslouchají i chlapci a děvčata v nápravném zařízení, protože sem tam dostáváme od nich dopis a za to děkujem. No a tím pádem další informace může zajímat i je, aby posoudili, jestli je to pravda, co vám teď řeknu. Podle průzkumu, které provedli sociální pracovníci ve věznicích, se odsouzenci netěší nejraději třeba na svůj svátek, nebo své narozeniny, nebo na Štědrý den. Ale nejvíce se vězni těší na den otevřených dveří.

0: za ně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Z úst jim pál plamen, jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.
1: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: Pěkně se směj.
1: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.
2: Aha. Hej Radio CZ.
3: Aha, aha, aha.
2: Zlato?
4: Ano?
2: Máme plán na večer?
4: Máme. Budeme se dívat. A pak uvidíme.
5: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Ano, přesně tak, Nechoď holka do lesa a Hackelband na rádiu, hej. 11 hodin 35 minut, máme ještě necelou půl hodinku na to, abychom si mohli pouštět další kvalitní rockový libovky, taky si dali nějaké informace. No, my jsme ještě dneska nepogratulovali těm, co mají svátek, tak na to se tak ještě určitě podíváme, pohlídáme ještě dopravu. No a co se týče muziky, tak Nirvana třeba, nebo Rammsteini a taky The Rembrandts, to je song a kapela ze seriálu Přátelé, tak ten určitě znáte. No, já vám řeknu, kamarádi, pravý přítel, to je vlastně někdo, kdo poslouchá vaše keci, řekne vám, že jsou to keci a stejně poslouchá dál.
1: Hej! Hej Radio CZ.

Du hast mich. Du hast mich.

0: To jsou tvrdí chlapci Rammstein. Du hast. 11 hodin 48 minut. Utíká to. Abychom to stihli, přátelé, tak pojďme rychle na dopravu.
1: Dopravní expres.
2: Pražský okruh se ucpává u obce Ořech vlivem silné dopravy a dopravních nehod. V obou směrech tady naberete asi 10 minut zdržení, ale počítejte i s možností, že ve směru na letiště může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Na druhé straně Prahy se na Pražském okruhu nabírá zdržení asi 15 minut před dopravní nehodou u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku.

0: z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Děkujeme, Honzo. No a teď básníci Ticha a Milana Hlavsa pro Mirka, aby bylo lépe, aby ta duše se zase začala smát a hlavně, aby vše bylo, jak má být. A hlavně zdraví, to je jasný.
2: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Je nej. Je nej.

0: Hlavsa a Básníci ticha pro míru, pro lepší zítřky. No a my, přátelé, protože máme málo času, tak honem pojďme se podívat, kdo má dneska svátek.
1: Hey, radio. CZ.
0: No kdo? Ludmila, protože dneska je 16. září, tudíž tento den patří právě jim. Mimo to máme Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, taky den církevního školství, anebo taky začíná Evropský týden mobility. Pojďme ale zpátky k Ludmilám. Ženské křestní jméno Ludmila je slovanského původu a překládá se jako lidu milá, takže to je moc hezké. Ludmil bychom měli mít podle Centrum.cz, tedy tohoto serveru, 85 939. No a tak to vůbec není málo. A tudíž se zařazují na 13. místo na žebříčku nejčastějších používaných jmen u nás. Tak gratulujeme, přejeme hlavně zdravíčko, holky. Dejte si frťana a nezapomeňte být stále s úsměvem.
2: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.
0: A já se loučím, dámy a pánové. Je tady Ozzy Osbourne jako poslední libovka ode mě. A zítra zase těpit z rokeři.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Jdeme do varu. Tak, takhle se vaří na rádiu Hej, Hej.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 13 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio. Hej
7: Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. What is
8: love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Haló, je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Hey
6: Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. V neděli oslaví 60. kytarista kapely Xtreme Nuno Betancourt. No a my si v dnešním Marotovoreji od Xtreme poslechneme vynikající album Pornografity. Užijte si Xtreme a přeju všem kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

0: Revenge.
1: Marotovonej je u konce, dneska jsme si poslechli album Pornografity od Xtreme, protože kytarista Xtreme, sám velký Nuno Betancourt, oslaví v neděli 60. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin, pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Hey vás zdraví Petr Havel. Je 15 minut po 15. hodině, to znamená, že jsme vklouzli do naší společné dvouhodinky, jak se říká, z hurta, protože dneska mám pro vás připraveno spousta dalších informací, ale pořád budeme zvát samozřejmě na akce, ať už vnitřní nebo venkovní, je toho opravdu hodně, tak se máte na co těšit. Začneme samozřejmě tradičně počasím, pojďme se na to podívat. Měla by nás čekat studená front, která bude mít za následek vyčištění vzduchu, převážně bude polojasno a teploty se budou zítra pohybovat mezi 18 až 20 stupni Celsia. Ty teploty noční slezou až někam okolo 9 až 10 stupňů Celsia. V pátek bude oblačný až polojasný den, čeká nás mírné oteplení na nějakých 19 až 22 stupňů. Sobota bude ideální, krásný víkendový den, bude jasný, maximálně polojasný den a teploty se budou pohybovat někde okolo 22 až 23 stupňů. No a v neděli nás to čeká velmi podobně. Ten den bude více zamračený, ale teploty se budou držet někde až okolo těch 23 stupňů. Takže počasí je připravený, jak se říká, na jedničku. Teď už jenom sestavit ten ideální program a k tomu vám dneska se pokusíme dát několik tipů, jak si váš víkendový program zpestřit nebo zařídit. Ale to musíte poslouchat, abychom vám to všechno řekli. Jdeme za muzikou, bude tady Sirius Black anebo německá legenda Die Totenhosen.
2: Radio Hey. Zjistáren Radio Hey. Das Radio. Das Radio. Natürlich.

Tak to byli Sirius Black a jejich Out of the Ashes. Začali jsme opravdu ve svižném rytmu, mimochodem s německými kapelami Die Totenhosen a Sirius Black, každá trochu jiná, ale obě skvělé. Mám pro vás dobrou zprávu, pokud už jste zaregistrovali, pokud ne, tak pořad z české rockové scény s názvem Rock Music se vrací zpátky na rádio. Téměř po 3 letech se do éteru vrací Petr Kus alias Kusovka, tak pro všechny ty z vás, kteří máte Kusovku rádi a jeho skvělý program, tak můžete se těšit, že už od 28.9. v tom týdnu začnou první vysílací časy, konkrétně v sobotu od 6 do 7, v úterý ráno mezi 5 a 6 a v neděli mezi 11 a 12 hodinou noční. Takže rock music zpátky na vlnách rádia. Hej. My jdeme za muzikou a dáme si Ghost. A Ghost, přátelé, teď budeme speciálně posílat jednomu našemu věrnému posluchači, a to konkrétně Pepovi Kaňkovi, který oslavil nedávno 50. narozeniny, a to víte, 50. narozeniny rockera, to už je opravdu něco. Takže Pepo, celé rádio Hej ti přeje všechno nejlepší k tvým 50. Díky za to, že jsi naším dlouholetým věrným posluchačem. A tato píseň od kapely Ghost letí přímo a jenom pro tebe.

Do uší vám zní Radio Hate, tohle to byly Harem s Karem a Change the World. My teď jdeme za další muzikou, dáme si civilní obranu, kterou znáte samozřejmě z éteru Radio Hate, tyhle ty kočičáky nemůžete takzvaně nemilovat. Civilní obrana má totiž letos velmi významný rok, protože působí dvě dekády, 20 let s vámi na pódiích a můžete na ně vyrazit už teď v sobotu 19. do Přívratu u České Třebové, to jsou přívratské slavnosti. Týden na to můžete vyrazit do Ostravy na svatováclavské pivní slavnosti, kde bude také kapela Civilní obrana vystupovat. No a samozřejmě neměli byste chybět ve Velké Lucerně, která bude 14. listopadu, kde bude kapela Civilní obrana slavit svých 20 let na scéně. Kromě toho, že připravují samozřejmě bombastickou show, že tam bude spousta hostů, muzikantů, herců, tak samozřejmě zazní i fláky, které běžně kapela Civilní obrana nedostane úplně do svého setlistu na každém koncertu, takže pokud si chcete poslechnout i nějaké ty libovky, které jste od kapely Civilní obrana dlouho, dlouho neslyšeli, tak 14. listopadu v sále Velké Lucerny budete mít tu možnost. Veškeré podrobnosti samozřejmě jsou na webu kapely Civilní obrana CZ a vstupenky na portále qrticket.cz. Takže ještě jednou Civilní obrana 14. listopadu ve Velké Lucerně.

Ladíte Radio Hey, White Reaper a Pages dohrají právě teď. Nám se blíží už 16. hodina, ale do té doby určitě stihneme minimálně vohnouty, na který vás chci pozvat, protože vohnouti hrajou teď v pátek v Rokycanech, to je setkání pod Rokycanskou věží. Začíná se v 9 hodin, jak samozřejmě ten program v Rokycanech bude rozběhnutý už dřív, ale v 9 nastupují vohnouti. No a v sobotu 19. v rámci hloloveckého vinobraní ve Hlohovci, logicky kde jinde, tak tam to začne v 8 hodin. Vstupenky samozřejmě máte k dispozici na stránkách kapely Vohnout, kde jsou k dispozici a můžete vyrazit. Takže 18. Rokycany, 19. Hlohovec a teď přeci kde jinde než na Radio Hey.

řekl kurva fix. Co na tom, že jsem Obelix? A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co se jednou až po uši zamiloval do Marfuši. A teď je jako v Pugetu.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Středeční odpoledne na rádiu Hey. Vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
3: Rádio Hey.
6: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
7: Hezké odpoledne od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví Petr Havel. Máme 2 minutky po 16. hodině. Plavmo jsme se přehoupli do naší společné druhé hodinky, která bude samozřejmě ještě nejenom o nějakých těch pozvánkách, ale především o skvělé muzice. Jsme zkrátka hudební rádio, tak bychom vám měli hlavně servírovat tu nejlepší rockovou muziku a o to se samozřejmě tady snažíme 24/7. Tak pojďme se podívat na to, kdo dnes slaví narozky. Dnes je 16. září a slaví třeba legenda české hudební scény Robert Křesťan nebo Standa Hložek. Mimochodem, když se dívám na ty kluky, kolik jim je let, tak teda, no letí to letí. Taky slaví Renáta Dressler nebo Petr Drulák a nebo legendární český rapper Hugo Tox. Tak toho tady samozřejmě nehrajeme, hrajeme úplně jinou muziku, ale co je důležité, je to, že pokud dneska něco slavíte, tak vám chceme na dálku poslat gratulaci, ať jste zdraví, šťastný, spokojený a my vám k tomu budeme hrát a budeme hrát ve velkém stylu. Není tady nikdo jiný a nikdo menší než sám Freddie Mercury.

Ladíte rádio, hej, já jsem vám slíbil Freddieho Mercuryho a to se nestalo. Byli to Red Hoti, ale samozřejmě to napravíme a my vám za chviličku Freddieho určitě pustíme. Teď si dáme Kissin' Dynamite.

Právě dohráli Bonfire a jejich Afrika. My jdeme teď za fotbalem, protože o víkendu je před námi už 9. kompletní kolo nejvyšší fotbalové ligy, tak pojďme na to. V sobotu od 15 hodin se začne hrát v Pardubicích, kam přicestuje Bohemians. Do Boleslavy přijede Zbrojovka Brno a Artis Brno bude doma hostit Slovan Liberec. Večerní zápas v sobotu od 18 hodin se bude hrát na Slovácku, kam přijede Baník Ostrava. V neděli se začne hrát v 1 hodinu v Hradci duelem Hradec Teplice a od 3 hodin si to rozdají Sigma Olomouc a AC Sparta Praha a také Jablonec, který bude hostit FC Zlín. Večerní zápas se bude hrát v Praze na Slávy a budou to dva tradiční rivalové, a to je Slávie, která bude mít proti sobě soupeře Viktoriány z Plzně. Tak to se bude hrát v 18 hodin. Takže to je kompletní kolo nejvyšší fotbalové ligy. My se samozřejmě už za chviličku podíváme za hokejem, protože začala nám i nejvyšší hokejová extraliga, tak za chviličku se koukneme, na kterých stadionech se bude hrát. Pojďme teďko za muzikou a za chviličku jdeme na hokej. If you know the enemy, know yourself. You need not fear the result of 100 battles. If you know yourself, but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.

0: Tohle byly sabatoni.
1: Hence, to fight and conquer in all your battles is not supreme excellence. Supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting.
0: Tak, tohle byly sabatoni a jejich Art of War. My teď se podíváme za hokejem. Slíbil jsem vám to, že půjdeme na hokej, protože dnes, respektive včera už se rozjela nejvyšší hokejová extraliga, další ročník. Včera se hrálo ve Varech, kam přicestoval Třinec a pro Třinec to dopadlo vítězně. 2-0, odvážejí si 3 body z zimního stadionu Energie Karlovy Vary. No a dnes se budou hrát další zápasy, konkrétně tedy Budějovice, které přivítají Mladou Boleslav. To se začne hrát v 17.30. Litvínov, tak ten bude mít proti sobě dnes brněnskou Kometu, no a Vítkovice Kladno. Plzeň přivítá Liberec, to všechno se hraje od 17:30, no a mistrovské Pardubice dnes hrají hned na začátek duel se svým soupeřem a je to derby, není to nikdo jiný než Hradec Králové. No a Sparta, tak ta cestuje na Hanou, protože v Olomouci od 18 hodin proti sobě nastoupí Olomouc a Sparta. No, takže máme před sebou další kolo hokejové extraligy. Některé týmy výrazně posílily, některé dokonce změnily i své majitele, máme se na co těšit. Taky se změnily i pravidla, o tom všem si možná řekneme někdy jindy nebo později. Takže pokud chcete vyrazit dneska ještě na hokej, tak v Budějovicích, Litvínově, Vítkovicích, Plzni, Pardubicích a Olomouci. No, některé jsou samozřejmě vyprodané ty zápasy, ale tak znáte to, ty různý streamovací platformy a tak dále. Můžete být na hokej, kdy se vám zachce. Do té doby, než vyrazíte na hokej, tak buďte s námi dobře naladění na vlnách Rádia Hej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Ladíte rádio, hej, tohle to byly to byl Huey Lewis a The Names. No tak každopádně, pokud máte okolo sebe nějakou Ludmilu, tak nezapomeňte poblahopřát. Ještě dneska jsme se na to nedívali, dnes je 16. a svátek slaví Ludmily, tak všem Ludmilkám samozřejmě celé rádio hej také přeje všechno nejlepší a přejeme, ať se všechno vydaří. My budeme dál skvěle hrát, i když tady bude další hudební program, protože vy jste samozřejmě zvyklí, že po 5. hodině je tady Matěj Lipský a jeho Krokodýl, to se samozřejmě nemění a na to už se teď můžete těšit. Já se s váma budu zase za týden těšit ve 3 hodiny ve středu. Do té doby se mějte skvěle a zatím ahoj.

0: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá aprobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.
10: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v kliči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, byť trochu deštivej, nepatrně, i s bouřkama, jak vidím na Moravě. Začíná roková středa, od mikrofonu Rádia Hyvá zdraví Honza Kulík. Když se dáme do středy rokový, tak průbnem kalendář, ale předtím bude vírák večera, co pa to bude, jak říkají Šumavani. ACDC, Night Power.

0: Šazva. Naru, naru.
1: Dobrý, tak to jsme odevřeli odevírákem z chutí do kalendáře. Co se stalo v dějinách muziky 16. září, milí posluchači? V roce 1925 se narodil 16. září B.B. King, velký bluesman,

Tak to byl B.B. King a mám tady rok 37. V roce 37, 16. září, se narodil Pavel Bobek. To jsou kapely Parallax, Pars Olympic, Country Beat, Jiřího Brabce, Shut Up a taky Groš. My se dáme solo. Nějakou šoférskou, abyste se potěšili.

se mi tam nějak rozpoutal playlist, to jsou mi věci. Tak, podíváme se dál, co tady máme. Máme tady rok 1942 a 43. To se narodili 42, 16. září, oba dokonce. Takže o rok byli od sebe. Takže Bernie Calvert a Bernard Calvert, obojí holís. Tak ty holís bychom si mohli teda pustit. Já tady musím pacifikovat ten rozjetý playlist. Ono to má takový sebevražedný sklony někdy ten program. Tak jdem na to.

Tak to byli Holís, mimochodem tohle to byl docela velký hit, to asi pamatuju. A podíváme se, co tady vidím dalšího. Dalšího tady vidím rok 43, tak ještě jednou 43. 16. září Joe Butters se narodil Lovin' Spoonful.

A kalendář nám nabízí dále rok 48, taky dokonce dvakrát, a to se narodil Kenny Jones 16. září. To jsou Small Faces, pak Faces jenom a taky Britští. Co vybereme? Asi ty small faces? Všechno nebo nic.

Pak tady vidím ten 48. teda, jak jsem hlásil ještě. A 16. září se narodil Ron Blair. Ron Blair, ten hrával u Toma Pettyho v jeho kapele. Tak si to pustíme, Toma Pettyho.

V roce 1950 se 16. září narodil David Bellamy. David Bellamy, ten založil kapelu, nevím, tady asi s vlastníma bráchama, ale jmenovalo se to Bellamy Brothers, no tak proč by ne, no.

V roce 1958, 16. září, se narodil Robert Křesťan. To jsou Boutníci a taky Druhá tráva, pochopitelně. Já vám ho pustím v předělávce Dylanovky Dívka ze severu. Dívka ze severu, to je píseň velice pěkná. Dokonce to nahráli tak společně v duetu Johnny Cash s Bobem Dylanem. A tady to udělali, Druhá tráva s Křesťanem to udělali taky pěkně. Takže přiložte ucho.

A máme tady rok 1962. V 62. 16. září se narodil Stephen Jones. To jsou Baby Bird.

V roce 63, 16. září, malá gramofonová firma Swan Records vydává ve Spojených státech single She Love You od Beatles, a ačkoliv je v ten čas nahrávka absolutní jedničkou v Anglii, Američané to nějak přehlídnou a doslova zapadne, no. Až pak Beatles přiletí do Ameriky, tak jo, tak si na to vzpomenou a se to začnou hrát v rádích tam. She Love You, ano, kde to máme, tadyhle.

Tak, a máme tady rok 64, dokonce taky dvakrát. 16. září se narodil Pavel Zbořil, mezi přáteli důvěrně nazývaný Bedy, takže Pavel Bedy Zbořil, to je plzeňský jazz combo, automat, turbo a taky J.A.R. Já vám pustím jednu hezkou věc, J.A.R. z té doby, kdy tam stát Zbořil působil, a víte, jak se pozná správná rocková píseň? To se pozná jednoduše. Když vydáte rockový single s nějakou kapelou, Big V teda pořádný, že jo? Tak čím větší průser z té písničky je, myslím teda v tom dobrém slova smyslu,

Pak tady máme rok 70, dvakrát dokonce. V roce 1970 zastavit album, to je důležitý, to vždycky zapomenu. A možná je to tím, že gramofon mám na druhé straně, to se stane, no tak. A v roce 1970, 16. září, Jimi Hendrix jamuje v londýnském klubu Ronnie Scott s Ericem

co to povídám, s Erikem Burnham z kapely War. Je to naposledy, co ho kdo vidí držet kytaru v rukou, jo? Protože za dva dny na to už nebude mezi živými. Tak se ho připomeneme, Jimiho Hendrixe.

Tak to byl Jimi Hendrix, vzpomněli jsme na něj a pak tady máme 70. ještě jednou. A to se týká Beatles, ale nebojte se, nebudeme hrát, jo, už jich bylo dneska dost, ono to jednou stačí. Tak v roce 70, teda po druhý, 16. září, po 8 letech časopis Melody Maker uveřejňuje, tedy po 8 letech absolutní hegemonie Beatles, si hudební fandové právě v tomto časopisu Melody Maker vyberou úplně jinou kapelu. Hádejte jakou, můžete třikrát. Led Zeppelin. Tak jo, tak si to dáme a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 16. září všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Tak, milí posluchači, a ještě pozvánka. Pozvánka P1, P2. Pozvánka týká se nazdárků, takže já se do toho dám, to tady musím vylouskat z mobilu, jak mi to poslali. Tak tedy, pakli máte rádi nazdárky, v regionu nás určitě, protože to je dobrá kapela, tak můžete je slyšet ve Vlašimském kostele Církve Československé husitské od 18 hodin u příležitosti oslav 100 let od založení sboru Husova. Tedy, tak tohle byste si rozhodně neměli nechat ujít. Připomínám, že bude to v pátek 18. září, kdy společně zahrajou se sborem hudby, tedy sbor hudby ve Vlašimském kostele Církve Československé husitské od 18 hodin ku příležitosti oslav výročí 100 let o založení Husova sboru. Takže já vám něco vyberu, nějakou pěknou píseň od nazdárku. Mám tady album ve staré škole, ze staré školy. To je nový album nazdárku, mimo jiné. Tak bychom mohli dát třeba ano a ne. Pomalu a rozvážně tady píšou, ono to rozdělený do sekcí. Takže nezapomeňte na ten pátek 18. září, kdy hrajou nazdárci od 18 hodin v kostele Církve Československé husitské. Od 18 to máme. A jinak vám připomenu ještě další koncert, ale to k tomu se dostaneme později, jak mi to hoší pošlou. Takže tohle ten je důležitý, protože i ty oslavy 100 let výročí sboru můžou být velice zajímavý a můžu vám to jen doporučit.

Tak, milí posluchači, pozvánka na nazdárky na 18. září, jak jsem vám hlásil, kvůli příležitosti oslav 100 let výročí Husova sboru ve Vlašimi. A je to dobrý, protože představte si, odehráli jsme pozvánku a závodníci ještě nikde. Traťovej komisař říkal, že někde chytla strašná bouřka. No tak je to možný, že jo, to je složitý, že jo, to je sport, to je těžká řehole, ale už tady výjíždí první závodník a je to Vašek. Gratuluju, celý zmoklej chudák, ale přesto přivez soudnej den od traktoru. Ahoj, jen do zdravím. Sobota Hořice, info ještě dává. Oslava 25 let traktoru, poslední akce před roční pauzou.

podíváme se dál, koho tady máme. Pankáč je tady na druhém hezkém místě, nukleární hovada, rumová země.

Pak tady máme pana Jindru z Janova, zdravíme, ten taky říkal, to bylo boží dopuštění, hlavně tam okolo Janova, ten dešť. Tak jo, a Katapult dává,

Tak to byl katapult, dorazila mladěnka taky, chudinka úplně na kost. No to muselo být dneska teda drama na té trati. Mladěnka posílá s holkama moc pozdravu tatínkovi a k tomu Alžbětu, a jakou, kouknu, dva plameny.

0: Alžběta jako dva plameny a dva plameny teda. A máme tady, já vám hned řeknu co, máme tady po dvou plamenech, tady máme Pavel z Křivsoudova. Hraběte X dává.
1: Mendocino, Mendocino, volej u tě ládě i na nojí, je ta stavět, je to věd.

Pražský výběr dohrál a já tady vidím Martu Mouku Uhláka, teda to je dohromady Marta Mouka Uhlák. A co dává? Píše Honzíku, zdravím do studia, děkuji. A to je hezký od něho. A Megadeth, Symphony of Destruction.

Tak se podíváme, co máme dalšího. Dalšího tady máme od Peťánka a Drahušky dávají, že by pro Super Souseda chtěli zahrát Škorpiony. No, tak zdravíme Super Souseda a posíláme.

0: Tak jsme změnili vítr a mám tady, kam nás dovál vítr, až do Polska. Pavel ze Sopot píše, jestli by nešli killing joke, pambu, teda peníze nejsou náš bůh, takhle. No tak záleží jak kdo, já si myslím, že doufám, že to funguje i dnes. No, tak uvidíme, no. Peníze nejsou náš bůh, ale když takhle čtu na těch internetech, jo, tak někdy to tak nevypadá, no. Dokonce i někteří mocní tohoto světa, no a nebudu radši jmenovat. Znáte to, jo? Mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A taky nemám na advokáty dobrý, že jo? To jako důchodce si nemůžu dovolit.
1: Right. Money is not our God, really?

0: Tak to bychom měli Killing Joke, Peníze nejsou náš Bůh, doufám, no tak jak u koho, a pak tady mám Pavlíka Sůzu. Pavlík Sůza vybral dneska Turbo, tak mu ho s chutí zahrajeme. Pavlík Sůza je náš stálej posluchač, dokonce VIP posluchač, tak se na to podíváme, no, co tady máme pro něj od Turba hráče. Tak to dáme, zdravíme Pavlíka Sůzu a posíláme píseň.
1: Radio Hej, s Jihlem Radio Hej, Das Radio, Na Tidlich.

A teď se podíváme do Ostravy. Zdravíme do Ostravy Vladimíra Luci. Vladimír pro Luci nechává zahrát kapelu Sweet Fox on the Run. Lišku na útěku. To byl velký hit, já si to pamatuju na Langsomerku. Každý den to hráli večír. Tak si to poslechneme, jak to znělo na tom Langsomerku.

Megahit se dá říct, že to byl tenkrát. A teď tady máme, a jinak jsem zapomněl, že to odvládí pro Luci, zdravím oba. A je tady, nebudete tomu věřit, je tady Zdenál. Zdravíme Zdenála, našeho taky stálého posluchače. A Zdenál Kabát to bude, ten sice na Alksomeku nehráli, ale taky je dobrý. Tak to má vejt, jo, teda, to je píseň. Tak jo, zdravím Zdenála a posílám.

0: Tak to má být, milí posluchači, to je pravda. A Jurášek tento věnoval všem pracujícím. To je Jurášek. Zdenal, sorry, Jurášek přijde za chvíli. Zdenal to věnoval pro všechny pracující. Takhle. Já musím chvilku mluvit, protože, abych to furt jožil, na Raymond, s kterými vždycky vyspáváme celou hodinu, že jo, když malinko zbyde, tak na Raymond už je to krátký, takže to visí na mě jenom, milí posluchači, jak to odmluvím a jak to, kolik máme, no to půjde, vidíte to. Kolikže to máme hodin? 9, no, toto letí s váma. Tak 3, 2, 1, teď.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Na nic si nehrajem.
0: Jsem tak trochu jako... To se jmenuje ten název píseň od Arakainu a tu dává Jurášek tuhle tu obstarožní pecku, ale dobrou.

A pak tady máme něco jihočeského. Tohle to byl Mark Knopfer a jeho parta. Dáme si kapelu Grok Péří. To jsou z Vimperka, kluci.

A teď vám tady mám jednu zajímavou novou desku. Na příští týden bychom měli mít i zpěváka, tady by nám něco o tom řekl. Ale protože je to dobrá deska, tak hned jen tak jako ochutnávku, abyste věděli, do čeho jdete. Kapela Detonátor má nový album, tuším, jmenuje se Osudová noc a z tý jsem teď vybral, co Nechci žít ve vzpomínkách, tak jdem na to.

Takže nový album kapely Detonátor, to jste slyšeli. Příští týden bychom měli o tom mít nějaký povídání krátce tady u nás ve studiu. A připomenu vám taky ty nazdárky ještě v pátek, co budou. Jo, co bychom si od nich dali? Bluesovku třeba Věční stany z alba, z novýho alba, zdůrazňuju nazdárku, ze Staré školy, se jmenuje to album. A takže Věční stany dáme, bluesovku. Tak posíláme.

Jinak, jak jsem říkal, Nazdárci budou hrát v pátek 18. září v kostele církve Československé husitské a je to v rámci oslav 100. výročí sboru. A když jsme u těch Nazdárků, tak já vám ještě dám jednu, dám vám Černou vodu stínové desky. Jinak Nazdárci pro přespolní připomínám, že je to ryze undergroundová kapela a docela fakt dobrá. No. Tak jo, tak nezapomeňte toho 18. září.

Já vám ty nazdárky připomenu ještě pak zítra, to bude den před hraněm, takže fakt to za to stojí. Ona ta celá oslava bude pěkná, takže můžu jen vřele doporučit. A Jurášek je tady opět, jestli by našli Irony Trooper.

Posloucháte Rádio Hej, posloucháte Středeční rok on air s Honzou Kulíkem. Mám pro vás připravený go-go bordelou, trochu na veselou notu. A kdo má rád Cure, tak si užije hned potom.

Kdo je ta dáma? Už je velice bystrá. Suprý má slovo.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem.
3: Máme po desátý, já si vemu něco přání ještě, protože dneska není takovej nával, dneska bychom mohli skončit o trošku dřív, venku prší to. No, co bychom dali Vojicnek, a pak se podívám na Toma 46, tady něco má.

Tak se na to mrknem. Tom 46 tady má krucipůsk. Musím do Mexika. Když musí na Mexika, tak musí. Jo? Tak posílá všem. Tak se dáme do toho.

Tak to bychom měli Mexiko, milí posluchači, a já tady mám ještě Libora Mnichovskýho a ten by rád Sabaton, tak něco mu dáme od Sabatonu, něco pěkného. Co bychom mu tak nabídli? Třeba tuhle tu záležitost. Tak zdravíme a posíláme.

Tohle bylo dokonce snad v nějakém filmu, mám takový den, ale nemůžu si vzpomenout, v kterém filmu to bylo. Michael Schenker Group dáme kapelu tedy a jestli ještě něco, to tak jednu dáme, v půl to dneska zavřem.

Tak, dá se říct, že mám dvě přání, také odehraju dneska a vyjde nám to akorát do půl. A první, znáte to, kdo dřív přijde, ten dřív mele. První byl kdo? První byl Tom 46 ještě. Kult ohně, kapela Thor, dokonce z vinilu, považte lidi.

Jurášek správně konstatoval, že Metalička ještě dneska nebyla. Nevyhrává sice barevný televizor, ale píseň tady od Metaličky, jednu takovou speciální, téměř kultovní z Černého alba, to bude. A já vám poděkuju za pozornost a budu se těšit zítra. Co je zítra? Třesky, plesky, starý desky. Vidíte to? Čtvrtek, toto letí. Tak. Takže, jak říkám, díky za pozornost a za poslech. Mějte hezký zbytek středy. Užijte si na plný pecky. Středa se dobře užívá. To je takový, znáte to, užívací den. A jinak teda mějte se fajn a jak my říkáme vždycky, jo, speciální, že jo, vždycky hláška nakonec, jak říkáme, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papriky.

0: Jdeme do varu. Tak, takhle se vaří na rádiu Hej, Hej.
1: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Docela jsem vás namasal s tím Benny Goodmanem. Dneska bude spíš hodně moderní, jo. A taky taková zvláštní věc, protože jsem takhle přemýšlel nad těma narozeninama a zjistil jsem, že každej hudebník dojde svýho tady ve Staromsavě, co hraje jazz, to jsem já. Akorát ty, co se narodili v červenci a v srpnu, tak ty ostrouhají, protože máme reprízy a prostě se opakujou starý díly, tak to musíme trošku opravit. Dneska jsem se teda rozhodl, že vypaběrkujeme něco z prázdnin. Jedná se celkem o dva umělce, teda o umělce a umělkyni. Tak když se na to podívám, tak první z nich je Don Peterson. Don Peterson je jazzový klavírista, především teda varhaník. Narodil se 22. července roku 1936. A já tady mám s ním hned první skladbu, která se jmenuje Vracím se domů. Hraje fakt dobře, stojí to za to poslouchat.

ještě k tomu pianu. Od dětství hrál doopravdy na piano a později byl ovlivněn dokonce i Earlem Garnerem. V roce 1956 slyšel hrát Jimmyho Smitha na varhany, jako jazzmana tady Jimmyho Smitha, a byl z toho úplně hotový a rozhodl se definitivně a přešel k těm varhanám. Já tady mám skladbu, která se jmenuje Betin pokoj, nebo taky v Betině pokoji. Nechá se to vykládat různě, jo. Mě taky, jsem byl mladý, jo, tak děvčata mě zvali taky do svých pokojíčků dívčích, ale tam jsme rozhodně neprobírali jazz. Kam já to vedu, lidi? My jsme slušný rádio, my nejsme žádný bulvár, tak žádný prasečiny, tak tedy takhle, k Betině pokoji, třeba ho jeho kamarádka nebo přítelkyně Betty pozvala do svého pokojíčku a on jí tam na piano hrál třeba ten jazz, ona mu vařila k tomu čaj a podávala sušenky a on prostě hrál na to piano a teď jí tam vykládal, jak se to v něm vaří, jo, ten, no to znáte, to jazzmeni to tak mají, a ona seděla vedle něho takhle na židličce v ústraní a koukala na něj jak na zjevení, jak krásně hraje. No vidíte to, i takhle se to nechá vysvětlit.

Skladbu následující nemá na svědomí Don Peterson, ale Mick Jagger. Tak asi víte, kam vítr vane, tedy ke kapele Rolling Stones. Traduje se, že jednou byli na nějakom zájezdě, turné, jak říkají hudebníci, a prostě skončil koncert a byli v hotelu a tam nezřízeně pařili, no tak hudebníci to dovedou, to kdo se mezi nima pohybujete, to by vám přecházeli oči, co dokážou. Jinak Mick Jagger, nějak mu to nesedlo nebo co, tak šel nahoru na pokoj a říkal, radši se vyspím, abych byl čerstvej zase, a vzal si do postele kytaru, brnkal si na ní a pak ho napadlo, že by mohl, tam měl magnetofon, tak to zapnul a nahrával si, že by nějak vymyslel nějaký riff. No a pak usnul. A druhý den to přines kamarádům, teda kapele, co se jako tam vymyslel za riff, a bylo tam nějaký brnkání, pak teda skutečně vydatný a dobrý kytarový riff, a pak následovalo 20 minut chrápání a naštěstí došla páska v tom magnetofonu, ale my si to poslechneme v podání Dona Petersona, Satisfaction.

S Donem Petersnem tady mám ještě jeden kousek a to bude romantický až běda. Jak víme všichni, mladý holky to tak mají nějak, a že bych tomu rozuměl, ale oni to mají nastavený, že oni takhle snějí o tom, jak přijde jednou jejich princ a teď v noci tam skrápějí polštář svými nevinnými slzami dívčími a většinou ono to tak, ta romantika tak nevychází. On ten princ teda jako nějak přijde, ale časem to nějak sklouzne do takového klišé, že on sedí tak v trenýrkách a v tričku, v ruce lahváče a čumí do televize, na fotbal. To jsou konce, co? A ona ta Sněhurka na tom byla teda taky jako podstatně o moc hůř, jo? Tam byla ta babice, ta černokněžna, ona ji nemohla vystát, tu Sněhurku, protože Sněhurka byla mladičká, krásná, kdežto babice černokněžna to už měla hodně dlouho po sezóně, že ženský to Češce nesou, milé posluchačky, prominou, a ono to dopadlo tak, všichni dobře víme, já si to jako dítě pamatuju, mě to taky četli, jsem byl malej, jo, tak babice přišla, dala jí jabko, Sněhurce a chroupej, Sněhurko, chroupej, je to zdraví, vitamíny v tom jsou, dej si. No a víte, jak to kousla a bylo vymalováno, jo, a nakonec ještě ty trpaslící z toho dostali nějak a nakonec to dobře dopadlo, ten princ doopravdy přišel, a protože v pohádkách v té době v těch hradech nebyly televize, ani ještě se nehrál fotbal, tak se jí věnoval po celý život. No vidíte, jak je to dobrý. Takže si dáme Sněhurku a zmíním se ještě teda, že tam uslyšíte Sonnyho Swifta na altovej sax a pak je tam Billy James na bicí. Ten bicista tam za těma škopkama tak jako dělá, že tam vůbec není, jo, ale ono je to dobrý, jo. Ono zase má tam svoje místo, ten jak hraje na to ságo, na tu altku, tak je naprosto boží, jo, to je, poslechněte sami. Jinak Don Peterson tam vane na ty hamontky a já jsem to třeba slyšel od Dave Brubecka, tuhle tu věc o tom princi ze Sněhurky, ale tam tomu dává grády, jo, ale tady je to takový, jak bych vám řekl, decentní, nepředvádějí se tam, dobře se to poslouchá, je to dokonce i dlouhý, fakt je to dobrý, no, ostatně posuďte sami.

Když se na to podíváte, tak je to takový, teda poslechnete, sorry, tak je to takový krásně čitelný, nádherný. Já si myslím, že je to jedna z nejlepších jazzových sněhurek, co mám ve svém archivu. A ten David Brubeck taky není špatný, ale to je trošku zase o jinom. Ono je, já mám rád takový ty srozumitelný jazzmeny, to máte nějak co přijde nějak, jo, třeba kombo a teď tam jako hrajou nějakou svitu třeba jazzovou a pět minut, deset minut nevíte vůbec, o čem to bude, pak se to nějak rozjede, nakonec tam poznáte, že to je variace na nějakou velice známou věc, no ale to tady nebudeme rozebírat. Já jen připomenu, že Don Peterson měl taky problémy s drogama, jinak parťáky a kolegy muzikantský moc neměnil. Nahrával taky hlavně u společnosti Prestige a později taky Muse Records a ke konci se přestěhoval do Gary, do města Gary ve státě Indiana a když byl v té Indianě, tak pak už se mu hodně zhoršilo zdraví a odešel do jazzového nebe ve Filadelfii a to 10. února 1988 ve věku 51 let. A aby jsme neudělali z těch zářijových Slovenců sirotky, tak jednoho aspoň dneska připomenu. A je to Ray Charles. Tady ho máte.

Tak to bychom měli Ray Charles. Narodil se 23. září 1930, zemřel 10. června 2004 ve věku 73 let v Los Angeles v Kalifornii ve Spojených státech. Zajímavý je taky, předtím ještě on, jak víme, neviděl, měl nemocný něco, myslím, že to byl glaukom nebo něco takového, přišel ve 4 letech o zrak a když ještě viděl, tak zajímavý, že měl mimo muziky, jo, měl taky zájem o takový ty stroje, ty mechanismy a chodil do místní kovárny a tam koukal na to, jak tam mají ty aparáty všelijaký, jak to tam soustružejí a kovají a vrtají a strašně se mu to líbilo. Možná by taky, kdyby že oslep, tak pak už se věnoval té muzice velice dobře. Možná být třeba i slavný inženýr, kdo ví. Když jsme zahráli tu Georgi v mých vzpomínkách, tak si to dáme ještě jednou s Evičkou Olmerovou. Ta mimochodem se nenarodila ani v září, ani v srpnu, ale odešla do hudebního nebe 10. srpna 1993. Mimochodem bolševik se na ní podepsal hrozným způsobem. To se nedá odpustit, co jí provedli všechno. Tak si dáme tu Georgi v mých vzpomínkách s Evičkou Olmerovou. V jednom tahu přihodím Černou káru, protože to je Chrám i tvrz z jejího repertoáru.

Ježíši, čas běží a já se tady vykládám, tady jak kniha. No, co bychom ještě dali? Začali jsme dneska Benny Goodmanem, konkrétně to byl Kingport Stump, tak dáme s Benny Goodmanem Chrám i tvrz všech bluesmenů, St. Louis Blues. No, vidíte to a máte to. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si...